Nepotřebujem slova, nám stačí řeč našich těl. Naše oči si jak rubín lesknou, spolu hrajeme NHL. V ložnici máme svou Paříž a máme svůj vlastní Řím. Dole parkuje soukromej vůz, ale my nevídem ze dveří. Kouříme v posteli, pijeme mimozy, užíváme si naši symbiózu. Tancuješ pomalu,